ẹ ṣe mọ dúpẹ àwọn tó rí facebook ni mo ń kíyàn o ọlájídé sọládẹmí alájẹ muftau ogúnrìndé márìndọtí thank you so much I really appreciate you. Mo dupe pe o. Mo dupe mo dupe.